0: 22 minút, pekné ráno, je to Rádio Slovensko. Ideme do Hoštic, tak Hoštice veľmi dobre poznajú všetci tí, ktorí milujú trilógiu Slunce, Seno.
1: Nezastavujeme, máme spoždení.
0: Áno. A svoje majstrovstvo tam ukázal aj český režisér Zdeněk Troška. Dnes má 73 rokov a my posielame gratulácie asi aj do Hoštic a pýtali sme sa, čo robil v Hošticiach, keď bol ešte dieťa.
2: Chodil som do Hudebky, do Volině, což je asi 3,5 km z kopce dolu od Hoštic, kde som hrál na klavír. A potom, když u nás umřel starý pan řídící, který hrál babkám hoštickým v kostele na Varhany, tak za mnou přišly babky. Tak hele, klapky jako klapky, pojď nám brát v kostele na Varhany. Tak já jsem léta hrál babkám u nás v kostele na Varhany. Moje babička tam měla hudební sluch. Asi se to po ní dětěl já.
1: Takže organista Zdeněk Troška vyniesol fanúšikovský šál slovenskej hokejovej reprezentácie za správnu odpoveď Martinovi Palenčárovi. My želáme teda pekné chvíle a ďalší šál ponúkneme jednému z vás aj zajtra v Rádiu Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrich a Sarah Sy